0: Lansk.
1: U litje bluje fajn, pisek i na kuži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.